mňa, alebo 17. No tak kamoši, buďte tu so mnou, ja tu budem s vami a my sa počujeme o chvíľku.

Frank Ocean Lost, Rhodes a Camelfat Vintage Culture, Diabolská trojica, skladba Home a Kreider Fade Till Sunrise nás čaká v najbližších minútach. Všetko toto ponúka DJ EKG, vy počúvate Európu 2 a ešte nás čaká, áno, môj setík Milan Lieskovský. Tak verím, že vydržíte a volume hore, poďme na to.